противник.

Twitter.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Radio

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.
3: Productions presents a Lucario Pictures original movie.

sobre d'ortie. Mon sel, sám se může snít, co budu chtít, co budu mít.

0: j'aime, mój pan, mój unik, co budu chtít.
1: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
2: Rádio 1.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Ježíška, jen blond česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Byl říci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, výchova v rovnoci muže.

0: Uvolni se, posloucháš Rádio 1.
1: Uvolněte se, dozněli společně jeho holky a past. A teď už opravdu uvolněný back. Dobré ráno, od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Tonda Kocábek.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No, když už je řeč o těch novinkách o Velké sedmě, tak tohle je právě jedna z nich. Slovenský glad Sisyfus a všetko naokolo se mení v prach.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Na Rádiu 1 následně malinko zpomalíme, sklidníme. Toto jsou Lamp Chop, kapela, která sice pochází z Nashvilleu, ale nehraje country. Nicméně je to Ben Jossen, jejich nové nahrávce, také ozvalo.

0: picture you close. But no sentences make you stay near. Said you'd visit
1: ano, to next June. Country je aspoň takové, řekněme, trošku alternativnější, jsem vás zhodně nemohl ochudit. Tohle jsou Case Oats, americká country kapela, která sídlí v Chicagu. A včera, které stojí zpěvačka Casey Walker.

Phoebe Bridges dospívala píseň Lost Boys. Musím se přiznat, že s mojí mizernou angličtinou byl soudil, že se jedná o poslední kluky, ale oni se toho to postrácený kluci. PJ Harvey a její skladba Voyager aktuálně vedoucí příčka hitparády Rádia 1.

přehoupla se nám 7 hodina raní. Já jsem se rozhodl vám tady udělat takovou rokovou sérii. A s rokovou sérii odstartoval od Ticicle, který je pro mě takovým, řekl bych, úplným archetypem takového toho rockera v klasickém slova smyslu, ve flanelové košili s možná trochu nemytejma vlasama a vůbec se s tím nemazlící. Což samozřejmě tak moc neplatil Queens of the Stone Age, kteří jsou sice taky rockeři, ale čas od času si vystřihnou takovýhle pěkný cajdák.

Ministry je skladba s příznačným názvem Burnout, čili vyhoření. Skladba, kterou najdete na novém albu Ministry, které ovšem vyjde až 30. října. A tohle je vlastně první single, který ho avizuje. Každopádně ale Jorgensen již vyhlásil, že album Hate to Go, Take Out or Delivery bude posledním albem historii Ministry. Tuším, že 17. jestli jsem to dobře tady někde našel. No a Ministry společně s tím stoletou deskou pojedou v dubnu a v květnu velké rozlučkové turné, které obsahuje Prahu, takže pokud ještě nemáte a jste příznivci Ministry a nemáte v kalendářích datum 21. dubna 2027, kdy zahrají ve Fóru Karlín, tak máte nejvyšší čas si to tam zapsat. A jestli jsem něco v posledních dnech docela hodně plně na mě vyskakovalo, sledovalo a plně na mě vyskakovalo z sociálních sítí, pak je to účast kapely Primus na Brutal Assaultu, který vlastně dneska končí. Což je kapela, kvůli které někteří neváhali tam zajet, ačkoliv třeba tam nikdy nebyli. Tady jsou Primus a Fall the Fool jako poslední skladba z téhleté, řekněme, rokovější série.

Hitparáda Rádia 1. Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Track Suit vyšel 2. června, navazuje na její 3D elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě máte, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: A tohle je jedna z těch novinek aktuálního kola Velké sedmi. Hitparáda Rádia 1. Star Kings Reunion. Never Heard or Even

takových artističních. Dancer Junior z RLDTV jsou nyní vystřídaný další letitou záležitostí McClusky.

dozněla kapela Out on 11 skladbou s naprosto roztomilým názvem Birch's Alarm Clock, čili Birchin budík. Pode mnou už křehká Julia Holter a píseň Fantasy. S tím je to, řekl bych, komorními písněmi. Vydržíme až do 8 hodin ranní a pak si dáme zase nějaké ty české, slovenské tracky.

No a než tam vypukne 8 hodin raní, tak na závěr vzpomínka na jeden moc pěkný letošní jarní koncert pražský Mick Harvey a Amanda Alessi do v tomto případě v písni Perfect Storm.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Reklama Rádia 1.
5: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Reklama na Radio 1.

přehopla se nám 8 hodina ranní, my si dáme sérii českých a slovenských písní v následujících chvílích. Na úvod to byla hodně letitá vzpomínka, v tomto chvíli už asi 20 let nebo kolik, kdy vyšlo první a jediné album kapely MM Voodoo PK, na kterém je i skladba Aquila, která právě dozněla. Jedná se mimochodem o tu též kapelu, ze které posledce vzešel co by její původní frontman, rapper Bonus. Já jsem minulý víkend strávil v Tasově, kousek od Strážnice, nebo Veselý nad Moravou. A tam samozřejmě každoročně probíhá festival Beseda, která už není u Big Beatu, když jí tak mnozí pořád říkají. A tak si dovolím teďka udělat takový nějaký průřez toho, co jsem tam viděl a slyšel a co mě hodně bavili. Bavila mě třeba Milou.

Laura Jašková spolu se svou kapelou a moc příjemná záležitost. Hodně velké nadšení na besedě vyvolali slovenští Vojdi trio s hostujícím saxofonem, které vlastně už není ničím novým. Jsem si tady našel, že poslední nahrávka jim zatím vyšla v roce 2024, tak si z ní pustíme skladbu nazvanou Godspeed.

taky takhle zběsilí a divocí dokázali být slovenští vojdi, v tomto případě ve skladbě Godspeed. Další kapelou, která mě vlastně naživo bavila hodně, hodně víc než z nahrávek, byly třeba Eternity Again.

0: Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: No a jestli musím říct, kdo mě to na besedě hodně, hodně překvapil, a to tím, jak moc se posunul ve své koncertní verzi oproti třeba nedávnému albu, tak to byl Kuba Koenig s kapelou Hvězdy. Ta kapela už je momentálně tak sehraná a tak se vzájemně dobře reagující na sebe, že mě to až vyrazilo dech. Ten koncert byl prostě hodně, hodně výjimečný a docela mě potěšilo, že ho nahrávala televize, takže možná se ho někdo i někde dočká, kdo tam nebyl. Dáme se astronauty.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: No a na úplný závěr této přehlídky interpretů, kteří letos vystoupili na besedě v Tasově, si dám už jednu zahraniční záležitost. Kapela Makeshift Art Bar je z Belfastu, čili ze severního Irska. A na to, jak to jsou mladí hošíci, na to, že své druhé IPčko vydali teprve 26. června, tak musím říct, že jsem si z toho malem sedl na zadek, jak se tak říkávalo v Čechách. Ta kapela byla neskutečně dobrá, neskutečně sehraná, hrála vlastně docela jednoduchou muziku, ale neskutečně dobře vyprodukovanou a poskládanou. Tady je jedna z těch skladeb.

je tady už 2. srpnová neděle roku 2026, čili 9.8.2026 a spolu s ní samozřejmě i kulturní servis Rádia 1. Jako vždy začínáme festivaly, probíhá Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Probíhají samozřejmě i kina. Zajít se můžete například do Edison Film Hubu na 20 hodin, kde se promítá film Touf. V kinopilotu 18,36 gramů, 20,20 Odyssea. V letním kině Gabriel 21,00 Někdo to rád horké. Na Dlabačově 18,30 Hořké svátky, 20,30 Spider-Man z Brusu Nový den. Jako vždy, ale nejbohatší v neděli nabídka výtvarného umění. V Terziánském křídle Pražského hradu najdete výstavu Czech Nature Photo. V galerii Středočeského kraje Melzer Kinsel Helmar 1968 až 1978. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstavu Františka Koblihy Cyklus Máj. V DOXu prezentaci Radky Bodzevič, která se jmenuje Faust. V galerii hlavního města Prahy v zámku Troja Labyrint krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Rockcafe kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. V Boravské galerii v Brně Napravená křivda příběh sbírky Stefana Havara. Uměleckoprůmyslové muzeu v Praze Váza symbol kultury a života. V galerii Meat Factory Cezary Poňatovský Deep House. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Pragovka Gallery najdete výstavu Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. EPO 1 v Trutnově Pavel Holeček Neokosmos. Osmička Humpolec Present Perfect otisky času současné keramice. V Novoměstské radnici Melodie ročních období. V Artutu Gallery v Uhelné mlíně Timo Bude. Karpuchina Gallery Natálie Pejchová Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech vystavuje František Kincel výstavu nazvanou Tromol. Na Pražském hradě v Ražemberském paláci najdete výstavu Dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and Sovereign. Trafo Gallery Dana Bartoníčková, Jakub Titikálo, Fragmenty dne, světla, noci. V koleji 1 Březnici vystavuje Jaromír 99. Ve Vile Palé najdete výstavu Antonína Stříška Svět od vedle. V Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Vivre. Ve studiu Prona v Lounech Human Nature. V galerii C12 Viktorie Beldová, Karolina Kučerva a Barbora Maté vystavují Home Sweet Home.

Pak tu máme koncerty. Jazz Doku od 16 hodin, Champagne Lover Band. Lover's Band. Champagne Lover's Band. A o 20.00 vystupují Prime Time Voice. V Rokafe od 19 hodin hraje Annette Olson. A v prostoru Fuchs 2 od 20 hodin agentura Hard Noise přiváží společně kapely Chet Pyle a Ragana. No a pak tu samozřejmě ještě máme Radio 1. Od 18 hodin vás zde čeká pořad Shadowbox, od 20 nastoupí Josef Sedloň a novinky na alternativní scéně. Tolik kulturní servis Rady 1 pro neděli 9.8.2026, který bude mít ještě svoji odpolední reprízu v 16.15 a jehož detaily samozřejmě najdete i na webu Rady 1.

přiblížila se 9. hodina ranní a mě nezbývá než s vámi rozloučit. Tohle byl David Bowie ze své předposlední desky píseň Next Day. Na úplný závěr jsem si tady nechal Björk a jeden cover z dob, kdy byla Björk hodně, hodně mladá, což je možná slyšet i celkem z toho hlasu. Takže mějte se moc hezky, užijte si neděli, bejte na pitný režim samozřejmě, přeju všechno nejlepší všem Romanům, který mají dneska svátek. A tady je ta slíbená Björk na úplný závěr, po kterém vás samozřejmě čeká jako vždycky repríza hit parady Rádia 1. Jo, a koho je to kavra řekat, samozřejmě nebudu, to byste možná měli zvládnout sami.

0: Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Milí přátelé, přeju vám hezký poslech hitparády na Rádiu 1. Dnes je čtvrtek 6. srpna roku 2026, jedná se tedy o první srpnovou hitparádu. Já to mám trošku komplikovanější, protože ji pro vás předtáčím 5., tak kdybych se někde spletl, tak se omlouvám, protože mám aktuálně středu. A ta hitparáda bude možná tím, že je přetočená, tak je trošku kratší, protože přeci jen to živé vysílání je určitě jako pro mě zábavnější, ale snad to přežijete. Proto, abych tu nebyl v rádiu, mám docela dobrý důvod. Vydal jsem se jako každý rok na brněnský festival Popmese. Takže případně pak příští týden poreferuji, jaké že to vlastně bylo. Tento pořad můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin v premiérovém vysílání a následně v neděli dopoledne v 9 hodin v repríze. Moje jméno je Jerry a přeju vám hezký poslech Rádia 1. Hitparádu pro vás připravuji už leta a pořád mě to baví. Co se týká hlasování, tak modří už vědí, že se hlasuje na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda a pokud zahlasujete pro hodně skladeb, máte šanci vlastně ty svoje favority posunout daleko rychleji, protože ty hlasy, když zahlasujete pro hodně skladeb, mají větší váhu. No a sluší se na začátek samozřejmě všem vám, kteří jste hlasovali, poděkovat. Udělám tady reklamu i kolegům z Velké sedmi, ale to až za chvíli. Pojďme se tedy podívat na dnešní novinky, které jsem pro vás vybral. Já jsem teda shodou okolností vybral už i na příští týden, ale ty si nechám ještě týden uležet. Tak pojďme na to. Máme tady nový single, který se jmenuje So Hot. Je od Dizzyho Rascala, který ho jistě znáte z jeho mnohých počinů i zde z Rádia 1. Je fascinován basou. A tak není divu, že vlastně jeho chystané album, které vyjde 4. září, se jmenuje We Won't Bass. A ten single se jmenuje So Hot a Dizzy Rascal je tak prvním interpretem v rámci dnešních novinek.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Toto byl Dizzy Rascal a skladba So Hot, novinka číslo 1. Teď trochu něco jiného. Zahrajeme si červnový single od kanadské umělkyně z Toronta, která se říká Mez. A její předchozí EPčko NPC vyšlo v roce 2025 a tenhle ten track navazuje na její indie elektronický katalog. Tracksuit, tak se jmenuje tato skladba.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak to byla Mez a Tracksuit. A teď je tady taková pěkná pulzující industriální technověc od Danila Averyho. Track je součástí jeho dvojsinglu Lemon Satisfied, vyšel 6. července, no a právě skladba Lemon je novinkou třetí. Daniel Avery.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: třetí novinka za námi a následuje newyorské kvarteto Star Cleaner Reunion. Melodická skladba s názvem Never Odd or Even je součástí, nebo respektive bude součástí jejich debutového alba s názvem Umbrella. To vyjde 25. září. Star Clean Reunion a skladba Never Odd or Even.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak pokud máte rádi třeba Stereolab nebo vůbec takový retrofuturo zvuk, tak jste možná byli s věcí Never Odd or Even od Starcleaner Reunion spokojeni. Čeká nás už pouze poslední novinka, a to londýnské kvarteto Rip Magic. Ti pravidelně vydávají singly a nedávno třeba předskakovali Tame Impala nebo LCD Sound System. V hitparádě je máme se skladbou Light Over There. Poslední novinka Rip Magic.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: Máme za sebou všech pět novinek a vy už můžete pomalu přemýšlet, jaké skladby z těch nových věcí se vám líbily a třeba byste je chtěli posunout do žebříčků, což je samozřejmě správně. Já prozradím, jen co najdu ten správný papír, že do toho žebříčku datovaného 6. srpnem postoupily celkem 4 novinky z minulého kola, a to na 14., 11., 10. a 9. místo, což je super. My si můžeme ještě pozvat právě k hlasování do Velké sedmi, to je to, co jsem vám chtěl říct na začátku. A to, že samozřejmě jeden z nejposlouchanějších, ne-li vůbec nejposlouchanější pořád na Rádiu 1 je právě československá hitparáda Velká sedma. Kolegové ji vysílají v úterý a v sobotu a pilně hlasujte i do ní, protože stejně tak jako v našem pořadu vás čekají velmi sympatické výhry. Tedy ne všechny, ale tři z vás. Co se týká kulturních typů, tak ty nejsem úplně připraven, že už jsem v módu, že se těším na festival Popmese a opět vás odporučím na webové stránky Rádia 1 anebo na webové stránky protišedi.cz, kterýž to obě stránky oplývají hodně kulturními typy, jak hudebními, tak těmi dalšími libými z oblasti všemožného kulturního dění v Praze a okolí. Tak jo, máme za sebou novinky a pár informací a můžeme přejít k odvysílání žebříčku hitparády Rádia 1 s datem 6. srpna. No a tady je slibované 15. místo, tedy slibovaný začátek / konec žebříčku hitparády. A tam je britská písničkářka Lily Juniper s jejím singlem Way to Love. No a můžeme se těšit na 25. září, kdy jí vyjde debutové album, které, pokud se nemýlím, se bude jmenovat Bloom Gloom. Takže minule 12. 2 týdny v parádě Lily Juniper Way to Love.

To bylo 15. místo Way to Love od Lily Juniper. Posloucháte Hit Parádu Rádia 1. Pokud se vám bude zdát, že jako mluvím jinak než jindy, anebo že je to dneska takový hodně rychlý, tak je to dáno tím, že tenhle ten pořad přetáčím. Ale i tak velmi rád vám mohu sdělit, že na 14. místě je single s názvem Hust od londýnského tajemného projektu Hiatus, kteří fungují už od roku 2010. Novinka z minulého kola.

Hiatus, Hust, zatím první týden vyparádě, tak uvidíme, jak to bude dál. Trochu si pohoršil newyorský písničkář Nate Amos, a to konkrétně z desítky na třináctku. Jeho projekt This is Lorelei je v hitparádě zastoupen skladbou Billy Came Back. Jinak tomuto pánovi vyjde debutové album 11. září. Bude se jmenovat The Singer in My Band. Toto je místo 13.

0: Vidíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: Oslavná píseň legendárnímu hospodskému karaoke zpěvákovi Billymu s názvem Billy Came Back, tak tu jste slyšeli na místě 13. A následuje kapela Eels, projekt Marka Everetta. Skladba Cap in Hands už je v žebříčku 6 týdnů. No a my se můžeme těšit všichni na jeho album už 16., které vyjde v polovině října letošního roku.

12. místo obsadili Eels a skladba Cap in Hand. A nyní jedna z novinek z minulého kola. Teď se nám tady seřadili tři za sebou, tak začněme tou, která je na místě 11. Francouzský elektronický producent Nick Stama a jeho fúze budoucího latína a elektronické hudby s názvem Muertos, tak ta zní právě teďka.

Nová věc v hitparádě Muertos od Nixtama dozněla a následuje také novinka. Americká zpěvačka Julia Holter je v hitparádě se singlem Fantasy, a to na místě 10. Pokud máte rádi třeba Laurie Anderson, Kate Bush, Joanna Newsom nebo Stereolab, tak můžete čekat na její nové album 21. srpna, které se bude jmenovat Materia. Proč jsem zmiňoval tato jména? Protože sama Julia Holter je uvádí jako zdroj své inspirace.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, Rádio 1.
0: No a my už se po Julie Holter dostáváme k 9. místu a také k poslední postupující novince z minulého kola. To je sázka na jistotu, protože na co Crafty Cuts šáhne, z toho je úžasná věc. 10. července vyšla jeho deska Turbulence. No a my jsme si minulý týden nasadili skladbu Best in Me, ve které spolupracoval britský producent a MC Beelife.

Craft the Cut and Be Live, to bylo 9. místo ve skladbě Best in Me. No a teď se pojďme podívat, jak se promíchalo pořadí směrem, tedy výšek žebříčku. Na 8. místě jsou Django Django, ty si o 3 příčky polepšili. Tahle ta artrocková kapela z Londýna vydá na podzim už svoji 6. desku.

No, ze srpnové desky Lost Weekend bude žít také Phoebe Bridgers, americká písničkářka, mimo jiné členka kapely Boy Genius, která je v žebříčku se singlem Lost Boys

To byla Phoebe Bridgers a Lost Boys. No a my už se dostáváme k Jay Massisovi a jeho kapele Dinosaur Junior. Dlouholetí souputníci našeho vysílání na konci srpna, konkrétně 28. vydají už svoje 13. album. Bude se jmenovat They're Near. Trošku netypická skladba pro ně se jmenuje Several Got Away. Toto jsou Dinosaur Junior v hitparádě Rádia 1 na místě 6.

Posloucháte Rádio 1, moje jméno je Jerry a přeju vám příjemný poslech, ať už posloucháte ve čtvrtek nebo v neděli. A my se pomalu dostáváme do top pětky. Máme tady Imogen Heap a Johna Hopkinse. Skvělá spolupráce, single jménem Reckoning si rozhodně zaslouží být v hitparádě takhle vysoko.

To byla pětka Imogen Heap a John Hopkins a na čtvrtém místě je dle mého další skvost. Boards of Canada vydali na konci května desku Inferno. A my už si hrajeme druhý single z téhle desky v hitparádě. Jmenuje se Father and Son. Čtyřka tohoto týdne.

yourself, so lower it. Or I love any physical being.

Milí přátelé, slyšeli jste čtvrté místo v hitparádě Rádia 1, to byly Boards of Canada, Father and Son. No a nyní je na čase zmínit, že hitparádu opustili Acid Arab, dále Boy Harsher, Jungle a DJ Crush. Všem na DJ Crush se samozřejmě letos na podzim můžeme těšit v Praze. Jedna z novinek se neumístila, byla to spolupráce Another a Benny Sings, skladba Dance Till It's Over. Co se týká postupujících novinek, tak ty už jsme všechny slyšeli, byly čtyři. A ještě jednou moc děkujeme za vaše hlasování a za to, že nás posloucháte v jakýchkoliv situacích. No a tři z vás samozřejmě si odnesou dnešní výhru. Tou dnešní výhrou jsou lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, festival, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Kufrau. No a těmito výherci jsou Viola Matulová, Karel Vápeník a Tereza Holubová. Samozřejmě gratulujeme k této výhře. No a já jsem přemýšlel, co dneska dám za retro skladbu a vzhledem k tomu, že odjíždím teda na Popmese do Brna, kde zhruba, teď nevím, jestli po čtyřech nebo po třech letech budou znova vystupovat holandští Vývl, který mě tam hodně zaujali, tak jsem si říkal, že bychom si na ně mohli vzpomenout i v rámci retro skladby. Já jsem si říkal, že přece Vývl nemají nic starýho, tak aby to stálo za to jako nazývat retro skladbou. No a pak jsem zjistil, že vlastně jejich deska, vlastně debitová dlouhrající Vývl vyšla už v roce 2016 a to vlastně vydávají IPčka někdy od roku 2013, což je 10 let, takže klíďo brďo můžeme dát. Já jsem z téhleté desky vybral skladbu Days.

0: Cítíte ten
1: klid? Rádio 1.
2: Dozněli nám Harm Kollén a Merin Scholte Albers, no Merin Scholte Albers, dva členové, dvoučlené projektu Vývo. Moc prýma věc a moc prýma pánové. To byla vzpomínka na rok 2016, no a teď už ke třetímu místu hitparády. Tam jsou Interpol. Ti vydají album s názvem This Mirror Weighs a Ton na konci srpna 28. No a stejně tak se jmenuje i tento single, který už je v žebříčku 6 týdnů.

Třetí místo patřilo kapele Interpol a skladbě This Mirror Weighs a Ton. Dvojka, Bonobo, který se polepšil z pátého místa. Simon Green chystá 8. album Distance in Static, který vyjde v září. A tady je na místě druhém.

To byl Bonobo a Me and You. Na hitparádě kraluje PJ Harvey. Její skladba Voyager, vesmírný song, je už po třetí za sebou na prvním místě hitparádě Rádia 1.

Tak to bylo vše, co se týká odehrané hudby. První místo PJ Harvey Voyager. A já vám jenom drobně připomenu, co všechno jste dneska měli možnost slyšet. Tak nejprve novinky. Novinka první, So Hot, Dizzy Rascal. Novinka druhá, Maz, skladba Tracksuit. Novinka třetí je od Daniela Averyho, Lemon. Novinka čtvrtá, kapela Starcleaner Reunion, Never Odd or Even. A novinka poslední, to jsou Rip Magic, Light Over There. Na 15. je britská zpěvačka Lily Juniper, Way to Love. 14. místo Hiatus, Hust, novinka z minula. 13. místo This is Lorelei a track Billy Came Back. A 12. místo Eels, Cap in Hand. 11. novinka, to je skladba Muertos od Francouze Nixtama. 10. Fantasy od Julia Holter. 9. tak to je spolupráce Crafty Cuts a Be Life, Best in Me. 8. místo Django Django, Cameos. 7. Phoebe Bridgers, Lost Boys. 6. místo Dinosaur Jr., Several Got Away. 5. místo Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning. 4. to jsou Boards of Canada, Father and Son. 3. This Mirror Weighs a Ton od Interpol. 2. místo Bonobo, Me and You. A konečně 1. PJ Harvey, Voyager. To bylo z dnešního pořadu úplně všechno. Já se s vámi loučím, mějte se moc hezky a příští týden už se budu těšit živě z našeho studia Rádia 1 a to bude ve čtvrtek 13. srpna. Ahoj!

0: každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Šíří se to jako mor.
2: Co?
1: Jako mor.
2: Ale co?
1: No přece Rádio 1.
3: Aha.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Reklama na Radio 1.

0: vampýr.
1: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
2: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
3: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: by se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Přistupte blíže, právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadížena Lady Marion, jezdec globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

0: jedno.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Reklama na Radio 1.
4: Radio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
5: Krásné nedělní už odpoledne. Vám 3:12. Dnes přeje Ellen. Strávíme společně následující 3 hodinky a já vám přeju krásnou neděli, příjemný poslech Rádia 1.

0: Art School Girlfriend a Doing Labs, kousek, který nám právě dozněl, předtím Mouse on Mars, Wipe That Sound a ještě předtím Portishead a Numb. Před námi jsou Mount Kimby a Slow Tie a Danny Brown.
1: How I miss the kiss.

0: A po spolupráci Mount Kimby s Lotaja Dannyho Browna to byl Vanou Benja a Semiramis Dream. Před námi je Bjork a Virus v Hudson Mohawk remixu.
1: Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička

12:31 minut posloucháte Rádio 1, dozněli nám Blood Red Shoes a Red River, předtím James Blake, Thrown Around a před námi je Beck, Think I'm in Love.

0: čase jsme se vrátili s Velvet Underground a skladbou Sunday Morning, předtím Mac DeMarco, The Way You'd Love Her. No a taky nám zněl José González a jeho krásný cover skladby Bronsky Beat, Small Town Boy. Za chviličku už Fred Again a Cahen neboli Last Year.
1: So long.
2: Love.
1: Love to be free.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Reklama na Radio 1.

Dozněla nám novinka od brooklynských indie poperů The Drums. Vyšla teď 31. července na labelu Abysmal a jmenuje se It Didn't Matter. Předtím Blood Orange a Essex Honey. No a ještě předtím Kate Tempest, respektive starší záležitost ještě pod jménem Kate Tempest, Bad Place for a Good Time.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil. Čeká na tvoje činy.

Další Newyorčané a další indie parta pod drums Yes a jejich kousek s názvem Burning. Předtím to byla Georgia Smith a Little Things v New Archives remixu. No a ještě před Georgia Smith nám zněli úprák jejich aktuální album a skladba Cockpit.

0: 13 hodin, 31 minut, posloucháte Rádio 1. Pomalinku nám doznívá skladba The Sun Smells Too Loud od Mogwai. Předtím Daughter a How, ještě předtím Rufus Du Sol a Treat You Better. Za chviličku už novinky, hitparády a pak nás čekají Modré hory, Young Lean a Florence and the Machine.
1: Hitparáda Rádia 1. Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Track Suit vyšel 2. června, a navazuje na její 3D elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě máte, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: Vidím všetky svoje lásky v Bejuzovu.

Posloucháte Rádio 1, přiblížila se nám 14. hodina, 13.54. Dozněly nám Arcade Fire a I Don't Deserve Love. Předtím už neexistující skvělá parta We Are The City a Song In My Head. No a teď si dáme z trošku jiného soudku drum and bassového producenta Cortezyho a skladbu Arcade a pak to bude taky čerstvý kousek od Finka Wishing for Blue Sky.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.cz.

Home. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, 14 hodin 16 minut. Nakousli jsme společně poslední hodinku mého dnešního vysílání. Dozněli nám Tata Boys a Trilo Beat, předtím Uncle a Michael Kiwanuka, On My Knees. No a na začátku hodiny Diplo a Flashlight. Teď si dáme Fools a What Went Down.

Doznívá nám Mode Selector, deska Huels z roku 2019 a skladba Who. Mode Selector featuring Tommy Cash, předtím Fools a What Went Down, titulní skladba čtvrté studiovky téhle skvělé britské party z roku 2015. A Tata Boys, jsme si vlastně říkali, před námi jsou Depeche Mode, album Memento Mori z roku 2023 a Ghosts Again.

Beck nám zněl už v té první hodině hned popolední a teď po druhé jako host ve skladbě The Chemical Brothers Skipping Like a Stone, single, který předcházel vydání alba For That Beautiful Feeling na podzim roku 2023. Osmá studiovka The Chemical Brothers. Předtím skvělá londýnská parta Wolf Alice a jejich aktuální loňské album. My jsme si z něj hráli skladbu Bloom Baby Bloom. Deska se jmenuje The Clearing, je to jejich čtvrtá studiovka. No a ještě předtím Nilüfer Yanya a Same Damn Luck. No a za chvíli už se bohužel budeme loučit, ale s tím...

i Michael Kiwanuka nám zněl během těchto 3 hodin dvakrát. Poprvé jako host ve skladbě Uncle on My Knees a teď jsme si hráli z jeho alba Kiwanuka z roku 2019, jeho třetí studiovky, skladbu Hero. No a Jana Kománková už se tady na vás pomalinku chystá, můžete se těšit na 3 hodinky s ní. Já se pro dnešek musím rozloučit, na rozloučenou ještě 3 skladby jsou tady přichystané. Bude to Jaguar Ma a Man I Need, Dead Cap for Cutie, Punching the Flowers a jedna další domácí záležitost, Decline a skvělá zpěvačka a naše velmi, velmi milá rádiová kolegyně Klára Nemravová ve skladbě Meduza Kiss. Kompletní dnešní tracklist už je samozřejmě na webu. Moc díky za poslech, moc zdravím samozřejmě všechny posluchače, ale speciálně do Rio de Janeiro a mějte se dobře, já se budu těšit zase v pátek ráno na naší společnou 3hodinovou plavbu. Loučí se Ellen.

Dobré odpoledne, poslouchat Radio 1, zdraví vás Jana Kománková a jako každou druhou neděli v tenhle čas na úvod to byla Oda na byt. David Byrne, My Apartment is My Friend. Teď si pustíme projekt Elegant People.

Clark Elegant People a pustíme si Williama Orbita, který nedávno zemřel, všude se psal, že je slavný producent Madony a tak dále, ale posluchači Rádia 1, myslím si, z velký části i vědí, že kromě toho předtím dělal spoustu solový hudby, která byla velmi milá, na svou dobu dosti průkopnická, tohle je skladba Water from a Vine Leaf.

90. takovouhle hudbu, já vím, Orbit na rádiu 1 jsme ji docela často hráli. Teď tady mám jednu takovou náhradní píseň, protože zde ještě měla Ellen připravenou skladbu od Decline, kterou jsem už považovala za věc, která není součástí směny a pustila jsem něco jiného, takže tohle na vás ještě čeká od 15. hodiny.

To byl Jack Lang, který zde měla ještě ve své směně Babe Ellen a patřili tam. A se vrátíme zpět v čase.

0: ale ten lepší to hodí, ten mám, že se zradí, já vím, ten krásu si krásu.
1: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
2: To taky není špatný.
3: Já jsem vzpomněla všechny slova. Program Rádia 1.

Danger Mouse a Sparkles, jejich společný alba skladba Dark Night of the Soul, seznam odehraných písniček, jako vždycky najdete na Radio1.cz vedle mě na DJ. Předtím to byly Cure a mě tahle skurilní písnička trochu připomíná Davida Lynche, takže si pustíme právě jeho.

Some things are just that way.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Reklama na Radio 1.

Dana Maxen Siren a jeho cover skladby Smoke byl čtu a teď už Lalipuna Left Handed v dub verzi.

ambient na Škodí, to byly Windy and Carl a předzvěst desky, kterou natočili a brzo vydají s projektem Optic and Conservatory. V září bude zbytek k slyšení, myslím, že si z toho něco ještě pustíme. Posloucháte Rádio 1, teď nás čekají Closed City.

čtvrt na pět, nedělní čas pro kulturní servis, takže jdeme se podívat, co se kde děje. Začínáme od festivalu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, se koná v Hradci Králové. Dále filmy Edison Film Hub od 8 Tove, kyně pilotů od půl sedmé 6 gramů a od 20 hodin 20 minut film Odyssea. Letní kino Gabriel nabídne od 9 večer film Někdo to rád horké, kino Dlabačov od půl sedmé Hořké svátky a od půl deváté Spider-Man z Brusonový den. Je tady spousta galerií, takže Tresiánské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo, Galerie Středočeského kraje Melcokins Hilmar, Veletržní palác Národní galerie nabízí výstavu cyklu Maj Františka Koblihy, Doxu Radka Bodzevič Faust na zámku Troja, který patří pod správu Galerie hlavního města Prahy, je labirint krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2, v Rockafé kolektiv autorů War of Hope, v Kunsthalle William Kentridge The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně Napravená křivda, příběh zvířky Stefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života, Galerie Meat Factory, Cezary Poniatovský, Deep House, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka, výstava Martina Nitry a Evy Davidové, Killing the Flowers One Delay Spring. EPO 1 v Trutnově Pavel Holeček, Neokosmos, osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, malé ročních období, Artota Galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Karpuchyna Galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Běná ve věci umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinco Tromo, Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka, Římská 2. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign, Trafgalerie Dana Bartoníčková, jako Titikalo, Fragmenty dne světla noci. V kole 1 v Březnici Jaromír 99, Vila Pele, Antonín Střížek, Svět odvedle, Chemistry Galerie Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Žádo Víva, Studio Prona v Lounech, Human Nature, Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbara Maté, Home Sweet Home. Pak tady máme koncerty a tančírny, v Jazz Doku začal od 4 Champagne Lovers Band a od 8 bude Prime Time Voice, pro kafe od 7 Annette Ozon, ve Fuchsu od 8 Hard Noise, Chet Pyle a Ragana. Na rádiu 1 v 18 Shadowbox a v 20 hodin novinky na alternativní scéně ovádí Josef Sedloň a následují jeho další a obvyklé pořady. Další dvě věci budou na přání. Ozval se posluchač z Nottinghamu, kterýmu se nedávno líbily skladby z takové zvláštní kompilace 100 let starého japonského tehdejšího popu. Kompilace obsahuje ještě více, takže se na to koukneme. Ten výběr se jmenuje Longing for the Shadow, najdete ho na Bandcampu.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Reklama na Radio 1.
5: Pokračujem zhruba ještě hodinku a čekají nás opět lehce tajemné skladby Eluvium a potom Catherine Grain Dodge.

To byla skladba Peach ze stejnojmenýho tošního Ava Merrick Knobloch, americký zpěvačky, taky výtvarnice.

ještě jedna ambientní zážitost. Marcon Union a jejich šestiskladbový Ambient Transmission Volume 3.

píseň, která se svým názvem ptá, jestli jsou v nebi pedal kytary. Is there any pedal in heaven? To byl Ivo Grémelý, australský muzikant, člen různých kapel i solový umělec. Poslouchat Ráno jedna, zbývá zhruba půl hodina do konce mý směny. Pustíme si Davida Sylviana.

Kate LeBond, French Boys. Já se budu pomalu loučit, těším se na sešenou příští týden v obvyklý čtvrtek a taky víkendovém záskoku. Ještě pro vás mám tři písničky a pak už Shadowbox. Box.

0: Potsdam.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za Váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tak pár minut po 6. hodině, tentokrát těch minut je víc než pár, dokud jsme se tady zapovídali a zasekli při chystání dnešního vysílání. Vítáme vás u dalšího Shadowboxu na Rádiu 1. Mám pro vás tentokrát ve složení Rudboy.

0: Přesně tak, i když jsem říkal minule klukům, že mi to přijde trošku okurková sezona, tak se docela urodilo.
1: Je to tak, ty se s Martinem bál, ale já jsem pak procházel release a vyšlo toho spoustu a taky tím, že jsme tady my dva spolu chvíli nebyli, tak jsme zalovili i do věcí, které Honza v uplynulých vysílání nehrál. Doufám, že se nám povede trefit do všeho, co jsou fakt novinky a Honza to nepouštěl, procházeli jsme to, tak snad se to povedlo. Každopádně z toho, co si Martine vybral, tak jestli můžeš zmínit nějakých pár věcí, třeba asi nemusím úplně všechno.
0: Jo, přesně tak. A za mě asi tím, čím jsem otvíral One Iron Mancer, skvělá deska, track s názvem Control Rod 2, je tam víceméně více do tracků se stejným názvem, s jiným číslem, je to někde na pomezí drum and bassu a techna, tak nějak za mě skvělý release. Já jsem koupil pár tracků, tak já si myslím, že třeba si ještě něco zahrajem. Okay. Pak Dunk z Rebel DNB, track Temper, mám tam ještě spoustu jiných Dunků, nebylo by vysílání bez Dunka jako vždy. Jasně. A co je fajn zmínit, byl Decoder, Marky Ledge, Megatron MC, Madfire, takový trošku návrat zpátky ke kořenům.
1: Jasně, super. Parádní věci vyšly, jsem rád, že můžeme dát 2 hodiny novinek, připravili jsme taky nějaké věci, které nám zaslali naši posluchači, respektive nějaká česká produkce, takže moc se na to těšíme. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1, od mikrofonu vás zdraví Rudboy a Mája.

Tak, dneska hodně různorodý, ale jak jsme říkali v úvodním vstupu, vyšly super věci a je to potřeba taky trochu prostřídat. Dáváme si novinku od Minor Forms na Flex Out Audio, track Forward, a předtím taky Viridity Operate Out of the Blue, novinka Shogun Audio, potom taky Clusion, předtím krásná likvidová, taková jako pohodová věc z klidnějších vod Drum and Bassu, a nový release v podobě EPčka na Five Ellie, track s názvem As I Leave. Předtím taky Galaxy, Honza už tady koukal do tracklistu, hrál nějaký věci, myslím, že z toho releaseu, ale je to novinka na Shogun Audio, track s názvem Grains. A předtím taky náš tady známý Vídeňák Envy a track s názvem Love Talk. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1. Tohle jsou novinky drum and bassový, které vyšly

0: Tak, dneska hodně eklektický, ale myslím, že zábavný o to víc. Novinka z 1985 Music, kde taky už vychází ledacos projekt Hijinx, super věc s názvem Watson, celý EPčko je kolem nějakých 140 BPM, vyšlo na konci července na značce právě 1985.
1: Přesně. Tak, přesně tak, Alex rozhodně dává právě prostor i nejenom drum and bassu, což za nás je vždycky taková příjemná změna. Já jsem zvědavý, jestli Alex ve svých teďka po nějakých, řekněme, posledních dobrodružstvích, kdy zabrušuje tak jako hodně dovod džunglu, tak jestli právě třeba v nějakých budoucích releasech i bude právě něco z teďka z jeho nejčerstvější džunglový produkce, který uvažoval, že by třeba případně spíš vydával pod jiným pseudonymem, než tak, jak ho známe, Alexe Pereze.
0: Tak myslím, že můžu říct, že minimálně teďka v nejbližší době vyjde jeden takovej release džunglovej na 1985, kde Alex má kolab, tak
1: nice.
0: To možná něčemu může svědčovat. Super, no hráli jsme si třeba taky, a teď jsem si to tady zavřel, takže to se odevřu. Tim Reaper, jedno z největších men nový současný džunglový scény, jeho VIPčko, takový Oracle od projektu Eden Samara. Předtím taky Johnny, zdravíme do Brna, Summer Rain Dub z taky kompilačky, potom taky Missing Ear, Waiting for Godot Glass Remix, taky jedna z věcí, která nám dorazila do inboxu, a předtím, Martine, ještě co jsme tam měli?
1: Zase One Aeromancer, Control Rod 8, vlastně track respektive z LPčka, ze kterého jsem odbíral dnešní vysílání. Ještě tam mám jeden skvělý celý album, jak jsem říkal na začátku, určitě si ho za mě poslechněte. Je to někde je to takový hodně dark, mě to strašně moc baví. A je to přesně tak to, co bych teďka v poslední době třeba i si dokázal představit, nějaký hodně takový specifický set.
0: Jasně,
1: z toho
0: super,
1: namíchaný.
0: Super. Já se ještě krátce jenom vrátím, tak jsem to odbil, tak brněnský LPčko Symbol 3, tedy už třetí vydání tady té VA kompilace, vyšlo na konci, nebo v polovině července na značce Soul Ex Machina. My jsme se teďka dostali po taky letní trošku pauze, o něco později, takže zdravíme kluky, nezapomněli jsme na vás a tohle byla jedna z ukázek, parádní záležitosti tam vyšly. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1, mikrofonu vás zdraví Rudboj a Maja, dneska si užíváme vysílání dvouhodinový, 2 hodiny novinek bez reklam, tak snad si to užijete s náma.

0: Tak i takovejhle skoro amboš má na svědomí Kidrama na nový desce, která vyšla na Metalheads. Jsou tam super věci, už Honza vám v uplynulých vysíláních hrál tady něco na nebo respektive něco z téhle desky. Tohle dostala takový pěkný poetický název A Song for Sunday, tak jsem si říkal, že bychom vám ji mohli pustit, protože celkem to sedí. Album dostalo název Machines and Other Things. Jsou tam třeba spolupráce s Goldiem, D-Bridgem, Lamedusou nebo taky s Loxim. Nádherná věc, celkem i pěkný vinyl, který mám už brzy snad na cestě.
1: Tak a je to docela trošku odklon vlastně od té nějaký poslední doby, kdy Kidrama hrál takový spíš, nebo respektive produkoval spíš takový rollery. Je to zase ukázka možná zpátky k tomu, co Kidrama udělalo Kidramu, respektive instrumentu Back in the Day.
0: Jo.
1: A vlastně, jestli myslím, je hezký přesně ten kolab třeba s tím D-Bridgem, je tam takový ten hezký jakoby šťouh pro ty, který pamatujou právě na éru autonomiku a řekněme takovou tu experimentálnější polohu.
0: Jo, a tak ukazuje to, že Kidrama je one of a kind, že prostě má opravdu jako unikátní zvuk a dokáže produkovat fakt jakoby skvělou muziku, která dokáže zaujmout, doufám, věřím, velký, široký spektrum posluchačů. A tady na do Shadowboxu patří určitě, na Vlny Rádia 1 taky. Takže Kidrama, nemůžu říct tady ani posluchačům Shadowboxu, jestli ho znáte, ale prostě mrkněte, celá deska je skvělá. Tam ještě pustím za chvilku právě spolupráci s Lamedusou, track s názvem Try. No a pokud vás tohle zaujme, tak si určitě běžte koupit vinyl, i když cenovka je teda hodně steep. Objednával jsem to teďka, stalo to asi 1600, prostě přepočtu, ale s doručením, ale jsou tam MP3, doporučuji. Tak, rekapitulace, Martine, povídej.
1: Předtím vlastně Kimber, Back. Kimbera jsme si hrávali už v několika minulých vysílání, takový hodně dark zvuk, který mi strašně sedí. Myslím si, že jestli si pamatuju, tak hlavně vyhrával na Samurai právě music u Preši, track s názvem Back. Případně Nový Galaxy, No ID, Honza už hrál vlastně ten release v minulém vysílání, akorát, že druhou stranu, já jsem vybral právě track No ID. Předtím taky NKZ, Deep Coma z jeho dlouhohrající desky, která teďka vyšla na gridu, já jsem koupil celý to album. My jsme si vlastně předtím hráli i ještě track Back Home ze stejného alba. Za mě určitě velký překvapení. Já jsem koupil nakonec celou tu desku, i když jsou tam věci, které mě až tak jakoby neoslovily, tak dostanete krásný balík opravdu celého alba, různé polohy. Není to, že by to bylo všechno jak přes kopírák, takže za mě určitě taky doporučuju se na to podívat. Předtím taky případně ještě další Dunk, opět s Rebel DNB, Mind Muzzle, spíš takový roller, který mi taky dost sednul. Dunk ty rollery sice umí, ale tenhle našláplej nedělá zase až tak úplně často. Každopádně posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

0: Tak, poslední track dnešního Shadowboxu Clusion z labelu Five Alley. Dali jsme si takovou průřez dneska skutečně veškerou možnou hudbou, která má vůbec co dočinění aspoň trošku s drum and bassem.
1: Přesně tak. Já si myslím, že to byly hezký 2 hodiny novinek, právě jak říkáš, všeho možného. Tak, i věcí, které nehráme tak často.
0: Ještě bych vás chtěl pozvat krátce na Mezefestival, kde v pátek a v sobotu bude od projektu Země projekt, který dělá vždycky pravidelně už pátý ročník festivalu, který je spojený hodně s jídlem. Je to super zážitost, bývá tam skvělý zvuk, hrajou tam se zlomenou scénou opět po roce, takže pokud budete chtít, mrkněte na Mezefestival příští pátek a sobotu.
1: No a vy nás případně pak můžete slyšet ještě na lodi na začátku září, ale tomu si asi řekneme něco příště.
0: Mějte se hezky, pěkný zbytek neděle.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na okolo.

jabba da.

dappa dappa dappa.

Posloucháte Radio 1, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Při pravidelných novinkách na alternativní scéně máme za sebou už třeba nové EPčko od Johna Beltrana, ze kterého jsme se dali z klubu My Faith in You. Každopádně také Angus and Julia Stone chystají desku Karaoke Bar a my jste poslouchali jako příjemnou singlovku Celestial Bodies, či James Bangura zněl z jeho EPčka pro značku právě label Shall Not Fade z Bristolu. A to byla ukázka z Cat Pack z téhleté jeho právě novinky, která vyšla minulý týden pod názvem Jack Sermon, ale zněl také Julia Holter, zcela nový single My Lost, chystané desky Materia, také Ministry, nový Mick Harvis a Amadou Avacevedo, se kterou jste je viděli teda před prázdninama v Praze, chystej nový album Psychedelica in White po prázdninách. To byl single Song for Aurora, ale také Rafael Serrato a Human Music v novince ze značky Get Physical Music Motion. A výborná věc měla také od projektu Veridity Operate Out of the Blue ze značky Shogun Audio. Každopádně playlist za chviličku také už na stránce Rády 1. My už teď se vydáme za další novinkou a ta je tentokrát od projektu Blaudis, tohohle amerického počinu, který za ním jdeme amerického hudebníka, producenta Laudise. Teď už ukázka nový singlu Ancient Surgeons. Tohle už je Blaudis a jeho nový single z tohletý neznačky Lucid District.

byly ukázka Ancient Resurgence, tenhle ten hypnotický, hluboký bass, ambientní track od producenta Bloody ze Spojených států a novinka z tohohle týdne ze značky Lucid District. Další zářez singlu, myslím, že docela pravidelně vydává, ale zatím album pohřát v nedohlednu, škoda. Před námi už ale dvou duo John Gert a Reset Robot, tohleto britské elektronické duo, které jste se mohli zaregistrovat třeba v minulých roce, nebo v tomhle roce i na značce Echo Forms. Teď se navrátil tohletou věcí Found You na značku, tentokrát Global Underground, John Gert a Reset Robot.

Tolik britské duo John Gert a Reset Robotic, novinka teďka zpátku Found You, která se objevila na značce Global Underground. No a my se podíváme teďka za tímhletím tureckým hudebníkem Isik Kuralem, který chystá, který už je, myslím, že v New Yorku a chytil se na značce Revenge International, kde ostatně už má výborné dvě alba. Každopádně teď tam chystá si nové, tohle je ukázka singlu Winter Sun a Isik Kural.

Tak turecký hudebník žijící už v New Yorku Isik Kural a jeho nový single Winter Sun, který se objevil tenhle týden na New Yorkské právě indie značce prestižní Revenge International. Před námi už je projekt Juve a jeho novinka EP Helios, které vyšlo teďka také tenhle týden ve středu. Tohle už ukázka z klaby Celest, kde vypomohl tentokrát i producent Menteš. Jinak celkově tři nahrávky, včetně titulní Helios, najdete na tomhletom trojskobovém EP, které vyšlo teď tento týden na značce Sublime Generative Explorations.

Tolik projekt Juve a novinka Helios EP v ukázce Celeste featuring Mentež. Novinka značky Anjuna Deep Exploration. Máme 20 hodin 52 minut, pomaličku také najdete playlist na stránce Rádia 1. Tohle už je Mark Giuliana, který chystá na září album Beat Music 2.0 na značce Edition. No to už je jeho druhý single D-Rum.

Tolik Mark Juliana a jeho nový single, už druhý z chystané desky Beat Music 2.0 pro značku právě label z Británie Edition Records, a myslím, že album, jak jsem řekl, vyjde už, jak jsem vlastně říkal, v září, to bude koncem září. Tolik tenhle ten americký perkusinista a bubeník z New Jersey, ale teď už pojďme za touhletou novinkou také ze značky House Music. Již 216. release tohohle vydavatelství, který je založil před už více než dvěma dekádami Will Saul, známý také producent. Každopádně tohle je už Belabu, tahle ta hudebnice, která dříve také byla spojena třeba se značkou Studio Banhus, teď už na labelu House Music v tomhletom EP remixu Regret Rien Remixes, kde remixují právě projekt ADNY a také Astma. Tohle je ale už remix ADNY, Regret Rien a Belabu.

Tolika australská původem hudebnice Alice Frawley a novinka Guilt pro berlínský label Symbus, kde ostatně už také pobývá ta zpěvačka hudebnice. Ale teď už pojďme za touhletou spoluprací Ludwig AF, Priory Project a Chestnut People, která se objevila tenhle týden na značce NAF a název Římská 3.2.

Tolik Chestnut People, Priority a Ludwig AF a ukázka tracku Římská 3.2. To byla ukázka z tohohle indie label s názvem NAF, kde vychází docela zajímavé věci. No ale my už se podíváme za touhletou francouzskou dvojicí, která ostatně tady také v Praze jednu dobu pobývala před více než dekádou. Říkají si Ilo a tohleto francouzský duo jste ostatně také viděli dvakrát už naživo v Praze. Chystají nový album Lucent na značce Network a tohle je jich novinka Besides Everything, tentokrát featuring Dava Salfati, hudebnice a vokalistka.

Tak tolik je moc příjemná věc od francouzského takového downtempo elektronicko Organic House Dua Illo a jejich novinka Besides Everything, další uvolněný single z jejich chystané desky Lucent, tentokrát s vokalistkou Dava Salfati. Tak před námi už je novinka také z tohohle týdne ze značky Hospital. Ostatně před týdne nám skončil také velký festival právě drum and bassu u nás Let It Roll a tohle jsou EMZ, tentokrát featuring také Nasser a Valor a remix tentokrát také od Hoax.

WMZ, skladba byla Free featuring Nasser and Valor, Hoax Remix, tato novinka zpátku právě z londýnské značky Hospital, která slaví 30 let také svého vzniku. No a my se podíváme teďka už na tohohle londýnského skladatele klavíristu Niklas Pašburka, producent, který ho se vám také dovezl v rámci showcase značky K7, už je to taky možná už tak 4-5 let zpátky, ale tohle je jeho už zcela nový track Korea z chystaného soundtrackového díla, které vyjde na značce Wise Music teďka po prázdninách, to Six Billion Dollar Man soundtrack a zatím už druhý single uvolněný s názvem Korea, Niklas Pašburk.

Tolik je Niklas Pašburg a jeho příjemná klavírní záležitost Korea, která, jak jsem řekl, je ukázkou z chystaného soundtrackového jeho díla pro značku Wise Music. Tak, no a před námi už je teďka nachystaný projekt Cornelius Essay. Tenhle ten umělec, který se už objevil třeba i na značce Anjuna Deep, pochází z jižní Afriky a jeho tentokrát nový single má název Truth Be Told, vyšel v pátek na značce Oasis.

Tolik je africký producent Cornelius S.A. a jeho novinka Truth Be Told, která vyšla tentokrát na značce Oasis. Ale my se vydáme už za tímhletím také bubeníkem Peter Golem, který chystá album na značce Compost, které to je mnichovské legendární datum poznece na září pod názvem Drum Seeds, a tohle už je jeho nový single, má název Glow, Peter Gull.

Tolik je německý bubení na poli jazzu Peter Gall, který se už blízkl výbornou deskou na značce Compost právě před dvěma lety pod názvem Love Avatar. Ostatně ta byla také, myslím, že ceněna prestižní cenou German Jazz Award. Každopádně chystá nové album s názvem Drum Seeds na září. A tohle byla ukázka nový single Glow, novinka ze značky opět z Míchova Compost Records. No a my se podíváme už na manchesterské vydavatelství Melodic, tohleto indie vydavatelství na poli víceméně indie kytarové muziky a různých přesahů. Vydalo výborné album loni kapele Nightbus, která se tady ostatně před měsícem možná kousek tady také před prázdninama objevila, bohužel v neděli, kdy jsem si bohužel už nestihl dát. No ale my si můžeme dát teďka v tomhletom zcela novém remixu pro skladbu False Prophet z té loňské debutové výborné desky, kterou jsem ostatně také dal mezi to 50 desek za loňský rok. Tohle už je Ash Nymph remix a novinka značky Melodic pro kapelu Nightbus.

Tolik tohleto britské trio Nightbus, tentokrát jejich hitovka False Prophet z jejich loňského alba v Ash Nymph remixu. Vyšlo teďka také v pátek na Znece, jinak Melodic, kde ostatně loni vyšlo tohleto jejich debutové album, ale před námi je už, myslím, že projekt z Německa Not Even Noticed, který se už chytil třeba albově na Znece Tartlet z Kodaně. Tohle však novinka Murano, single, který vyšel teď v pátek na značce Muted Club, Not Even Noticed.

Tolik Not Even Noticed, tenhle ten německý projekt, který se objevil na značce, jak jsem řekl dříve, Tartlet letos, to bylo myslím, že dokonce s deskou Space Beyond Noise, ale tohle už je od toho duo vlastně, Karsten Fluk a Lukas Luhén z Frankfurtu, respektive Lipska, už tohle. Jejich novinka s názvem Murano. Název se Muted Club vyšlo v pátek. No a my se teďka trošičku koštujeme zase BPMko a tohle už je Malgrab, tenhle ten původem Australan žijící v Británii. Je také založil svou značku Looking for Trouble. No a právě od tamtud je tenhle ten dvoj single z minulého týdne Wait a Ton, Let the Kick Drum Speak.

Mel Grappa, jeho nový dvoj single Wait a Ton, Let the Drum Kick Speak, šel minulý týden už na značce jeho Looking for Trouble. My jsme tady minule už nestihli odehrát. Každopádně před námi je tenhle ten talent ze Švýcarska na poli, takové vlastně kombinace jak takového cinematického zvuku, klavírních, takových postmoderních vlivů či elektroniky. Každopádně říká si Four Tales, Faux, psáno Tales, jinak Timo Losley vlastním jménem, teďka už na svém novém EPčku Spaces, který kompiluje jeho singly vydané za poslední půl rok, a tohle je ukázka Waves, Four Tales.

Švýcarský hudebník, který se říká Four Tales, a jeho nové EP Spaces, které nabízí, je takové více možná klubovější i sound, ale to byla nádherná taková klavírní vyspejslá věc s názvem Waves. No uvidíme, třeba se ho dočkáme příštím ročníku, třeba festivalu Spektakuláre, to co o tom uvažuje. Teď už ale pojďme za touhle další novinkou, která se objevila tentokrát na značce Yuku, tomhletom hudebním vydavatelství na poli Bass Music, které tady pravidelně docela představuji, které přesídlilo už do Prahy, delší dobu tady sídlí, ale myslím, že je zaměřeno převážně na mimo naší scénu, více do světa. Důkazem je tady ta novinka od projektu Donk, Donk, Donk and Prisma. Abyssal EP už

Tolik tenhle ten potemnělý projekt značky Yuku, šestiskobová kolekce Abyssal, což asi bude nějaký hluboký, jinak Dong Dong Dong projekt a Prisma tentokrát ve spojení právě tenhle ten projekt původně jak z Peru, Deng Deng Deng, tentokrát psán jenom DNG, DNG, DNG. Tak ale teď už míříme za také britskou trojicí PVA, která vydala loni také skvělé album na své nové značce It's All For Fun. A tohle jsou teďka nové remixy skladeb Enough a Rain do takzvaných Dream Edition verzí. A já už vybírám skladbu Enough. Tohle jsou PVA.

Tolik PVA a jejich novinka, respektive staronový track Enough v nové Dream Edition verzi. Jinak najdete i na B straně skladbu Rain v této také Dream Edition verzi. Tolik novinka z jejich labelu It's All For Fun, ale teď už míříme za tureckým hudebníkem Orkun A a jeho novým trackem Dream to Fate, který je předzvěstí jeho také albové novinky Due, která by se měla objevit po prázdninách právě na tureckém labelu FUU, kde už jste mohli zaregistrovat také pěkné turecké záležitosti na poli takové vážnohudební spíš muziky. Tohle už je Orkun A.

Tak to byla už ukázka od tureckého hudebníka na poli takového ambientního zvuku a možná takových ozvěn klasické hudby Orkun a ukázka singlu Dream to Fate se ho chystá na desky Dew. No a před námi už je teďka kanadský producent Jimmy Isaac aka Teen Days na své značce Easy Listening vydal teďka tuhle tu kolekci EP s názvem Exactly Drumwork a to právě před týdnem, kde najdete vždycky po dvou verzích ke každé skladbě. Dneska Exactly má Break a Day Mix. Tohle už je však skladba Drumwork a Note Mix, který trošičku mi připomněl Forteta. Takže si dejte Teen Days, Drumwork a Note Mix. Je tam i krásnou Love Dub verzi skladby Drumwork. Teď už Teen Days. Připomínám, že playlist najdete kompletní také odehraných věcí už na stránce Rádia 1.

Tak to byla už práce od kanadského producenta Teen Day, skladba Drumwork a Note Mix, který jdete na tomhle tom EP Exactly Drumwork, a to ještě je třeba v Love Dub verzi a plus dvě verze skladby Exactly. A teď už míříme do Austrálie za tohletou novou indie popovou hvězdičkou Redback, která vydala teďka, ještě na jaře to bylo, před pár měsíci zpět, no možná už třemi, tuhletu chytlovou věc Halftime Oranges. Tady je Redback.

Back, tak to byla novinka, už také starší, ale než se to dostalo k nám do Evropy, tak myslím, že je to fajn si to odehrát. Halftime Oranges, to byla ukázka právě od této nové hvězdičky na poli alternativního popu z Nového Zélandu. Redback. No a tohle, co už se nám rozeznívá, je remixová práce pro FCU Curs, neboli Fuckers. Tuhle tu New Yorkskou a dvojici, myslím, že v součásti původně trio, který se chytlo na značce Ninja Tune, kde vydali také letos na jaře, na skraje roku, své debutové album. To už je ale ukázka CPčka New York, který nabízí právě remixové práce. A to zřejmě od New Yorkských producentů jako Junior Sanchez, Eli Escobar a tohle už je Justin Strauss a jeho remix pro Beatback skladbu Fuckers.

tolik Fuckers a jejich skaba Beatback, tentokrát pěkně prodloužená do 7,5-minutového remixu od Justina Strause and La Piscina. Tak je název téhleté remixové práce a je celkově tam najdete tři na IPčku New York, ještě od Elia Escobara či Junior Sancheze. No my v Americe ještě zůstaneme a podíváme se za tímhletím producentem, který se říká Fotaj, o kterém jsme si ostatně dělali také profilový pořad intro už několik let zpátky. A to mi zase připomnělo, že vás dnes pozvu samozřejmě na to dnešní intro, které věnuju festivalu teďka proběhlému v Brně Popmese, let 6. ročníku. Tohle už je však Fotaj a jeho novinka Land of Make Believe, která vyšla ještě obohacena o B stranu Make Believe, pouze drama. Každopádně vyšlo na značce Mexican Summer, kde ostatně vydal i loni své album.

Tolik Foutai alias tentokrát tohle amerického hudebníka z New Yorku Ivan Schronsteina, jinak jeho novinka Land of Make-Believe. No a teď se podíváme už za taky takovou už veteránem Mark van Hoenem aka Locust, tenhle ten svůj projekt založil už na značce RNS, myslím, že se byl Apollo už v první polovice 90. let dokonce, ale teď chystá albový návrat v podobě desky Spectral Plus v září na značce Todo a tohle už je třetí single, který vyšel teďka před týdnem White Light featuring opět spolupráce s vokalistkou Olive Kimoto. Tohle už je Locust, vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Máme půl dvanácté, kompletní playlist také najdete na stránce Rádio 1.

Tolik Locust a skladba White Light featuring Olive Kimoto. Krásná už třetí ukázka z chystané desky návratové tohohle už veterána Mark Van Owena z Británie, hudebníka, producenta na poli původně úplně IDM elektroniky. Spectroplus bude mít název tohle nové album. Každopádně teď už míříme za projektem Hot Since 82 a tohletou novinkou také týden starou, která vyšla na značce Knee Deep in Sound z Německa. Wow EP, už ukázce Life's Too Short.

Tolika producent Daily Padley jaka Hot Since 82, tenhle ten producent z Leedsu na novince Life's Too Short. To byla ukázka z těch dvou skladeb CPčka Wow, které vyšlo před týdnem naznačený Deep in Sound. No a teď se podívám už za tím také mým oblíbeným hudebníkem z Malézie Flika, kterého jsem vám ostatně dovezl naživo před více než dekádou na Music Infinity a tohle jeho nový track Twirl One.

tolik hudebník z Malajzie, skladatel právě na poli, dá se říct, takové elektronicko-akustické muziky, ambientně vážnou hudební tvorby. Flika, jinak vlastním jménem Euseng Seto a jeho novinka Twirl One přes jeho bandcamp vyšlo teďka v pátek. No a my se podíváme za americkým producentem No Such Thing. Tady je Jason Chung, co by právě No Such Thing na novince Accelerate asi, nebo LX-Rate, featuring tentokrát také vokalistka Daito Manabe, tak No Such Thing a Daito Manabe na novince LX-Rate.

Tolik Jason Chankaka, No Such Thing, tenhle ten producent z LA s azijskými kořeny, jinak na novince Alex Ray, jinak Daito Manabe obstarala vokál. No a my se podíváme teďka už za touhletou partičkou, kterou jsme si tady představili blíže také už v profilovém pořadu intro někdy před třemi lety z Londýna, jinak trio Vanishing Twin, která se jíka navrací na značce Fire touhletou novinkou Sugar Stone. My se můžeme těšit na jejich album Archives, které vyjde, mám pocit, v září.

Vanishing Twin, tohleto londýnské takové krautrock trio na novince Sugar Stone z chystané desky Archive. Která vyjde, myslím, že v tom až začátku října. Tak Archives bude mít název. Teď už ale Catching Flies a spolupráce s producentem tohoto enormous Extinct Dinosaurs alias TED. Skoro Return to Ojai. Vyšlo teď tento týden na značce Indigo Soul, právě tom labelu George Kinga aka Catching Flies.

Tak, tolik Catching Flies a TED, neboli Total Animal Sex in Dinosaura, skvělá Return to Ojai. Novinka století, také značky Indigo Soul. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Kompletní playlist také odehraných věcí najdete už zde na stránkách Rádia 1. Ještě mám před sebou několik singlů, mimo jiné třeba od Jack Greena, Arlo Parks ve spolupráci s John Glacier, také Because of Art, Scuby, Machine Drama, DIIV nebo Dive a také třeba Bonoba. No a čeká vás také dnešní pořad intro s tím reportem z festivalu Popmese z Brna o tom je šestém ročníku, který opět nesklamal. No a v seanci pak se těšte na Španělsko japonskou dvojici David Cordero a Aiko Takahashi. Jejich novince bude znít hlavní novinka ze značky Home Normal Night's End. Tohle už ale další krásná ambientní věc se nám dozeznívá od Roberta Kocha, tohle německého producenta, který ho ostatně uslyšíte s projektem Foam and Sand také zítra v pořadu CD Nonstop po 19. hodině s tou eponymní druhou deskou. Tohle je jeho novinka, kterou vytvořil s projektem Six Missing. Další pokračování jeho série Circle, tentokrát skvělá Circle 72 Summerham s podtitulem a vyšlo teď v pátek na značce Trees and Cyborgs, plus Foam and Sand a Six Missing.

Projekt Woman Sand, za kterým jdeme německého hudebníka osídlené už v Kalifornii, Roberta Kocha, dříve známého také pod jeho pseudonymem Robot Koch, tentokrát spolupráce se Six Missing z klaba Circle 72 Summerham, novinka značky Trees and Cyborgs, jeho vlastní noha. Tohle už je se remixová další práce pro projekt dvojici Grand Brothers. Jejich singlovka Liminal dostala tuhletu úpravu od projektu Koma. Vyšlo tenhle pátek na značce And Others právě Grand Brothers, které jste viděli před necelým

tolik remixová práce pro Grand Brothers od projektu Koma. To byla jinak skladba s názvem Liminal. No a my už se teďka podíváme za značkou Shogun Audio. Teďka za to vydařenou Liquid věcí od projektu Note and Zar Jesse Eddy, která dostala název Getting Sentimental. Vypomohla jim zde vokálně Jesse Eddy právě. No a vy tuhletu věc najdete na chystané kompilaci značky Shogun.

tolik Note & Zar a také zpěvačka Jess Eddie a skvělá Getting Sentimental. Krásná věcička značky Sugar Ray a schystané kompilace Point of Origin Volume 5. No a před námi je Jacques Green, tenhle ten producent z Kanady, kterého jsme tady měli možnost si už také představit blíže před pár lety v pořadu intro. Tohle je jeho novinka, už třetí single schystané jeho desky JG nebo JG, což jsou asi iniciály Jacques Green, ale každopádně on se jmenuje ještě úplně jinak Philip Adol. A tohle je už skladba Presence ze značky Lucky Me, novinka z tohle týdne.

Jagreen a jeho nový single Presence, už třetí ukázka z chystané desky JG, která se objeví po prázdninách na značce Lucky Me. Ostatně minulý rok vystoupil na festivalu Popmese, o kterým ostatně dnes také uslyšíte profilový pořad intro o tom letošním ročníku. No a my se vydáváme za další novým singlem od Arlo Parks, této talentované londýnské hudebnice, mladička, teprve 25-letá zpěvačka, producentka, která už přesvědčila svými kvalitami. Ostatně jsme se tady taky už proklepli v pořadu intro před rokem a něco. A tohle už je její nový track Fluet s John Glacier, hudebnící také z Londýna. Tentokrát právě nová verze na značce Transgressive z tohohle týdne. Arlo Parks.

Tolik Arlo Parks a opět další ukázka i geniální takového alternativního popu ve skladbě Fluet, tentokrát spolupráce také s herkou a producentkou John Glacier. Teď už ale míříme na značku Anjuna Deep za tímhle tím releasem také zpátku od projektu Because of Art, který se tady už také blízknul, myslím, že v Praze, ale trošku bez většího zájmu, škoda. Hold On má název, tato novinka na značce Anjuna Deep, Because of Art.

Tolik Because of Art, ten britský producent a jeho novinka Hold On a značce se Anjuna Deep. Každopádně je 5 minutek před 12:30, vy stále jste naladěni na novinky na alternativní scéně, za chvíličku přejdeme k novým albům a těch je tady opět zase opět požehnaně. Každopádně teď už ale se vydáme za britským producentem Scuba, alias Paul Rose, tohle šéf a značky Hot Flash, kde se objevil tenhle ten nový track T.O., respektive staronový, protože jste ho mohli už objevit na té limitované vinylové záležitosti Petrology, která vyšla už, mám pocit, k Record Store Day před 4 rokem. Teď už ale Scuba a T.O.

tak to je taková hypno věc od Scuby s názvem TO3. Jak jsem řekl, vyšlo už na také EP kompilace, jaký Petrology. Naznese Hot Flash a teď už také digitálně. No, my se vydáme ještě za americkou partičkou Dive a jejich novinkou singlovou s názvem The Fountain, která je ochutnávkou z jejich také desky Zirp, kterou chystají vydat také na podzim teďka po prázdninách v naznačce Fantasy. Dive a The Fountain.

Tolik Dive a novinka The Fountain, vydařená pecka od této americké partičky a my se můžeme těšit na jejich nové album Zerb. Tohle už ale Machine Drum a jeho spolupráce s MC'm Scruffizer skladba s názvem Who, novinka 100 let týdne od Machine Drum a z jeho nového labelu I Am Siam.

Machine Drum z tentokrát amerického producenta Trevor Stewarta a jeho nový single Who featuring Scrufizer. No, Scrufizer. Každopádně novinka století na značky I Am Siam. No a před nám je poslední singlík dnešního večera a pak už se vrhneme na alba. Tohle je nový Bonobo, už další ukázka z jeho chystané desky Migration. Taková spolupráce s Joy Crooksem v ukázce Always On Your Side. Ten už třetí, jeme single, respektive čtvrtý už

Tak, to byla už ukázka nového singlu od Bonoba, Always on your side, a spolupráce s zpěvačkou Joy Crooks. Další ochutnávka z té desky Migration, která vyjde v říjnu, na značce Ninja Tune. No a my se teď už přesuneme k novým deskám a začneme album od projektu dvojice Over Mono, to je bratrské dvojice z Británie, která ostatně uzavírala celý festival popmese na té hlavní stage teďka včera. Tohle je už z jejich druhého studiová alba Pure Devotion, které opět vyšlo na značce XL Recordings po singlovkách jako Lock Up, Even Angel Ghost či Night in Shining Prada. Tady je už skvělá Slow Motion. Ukázka toho, že to nemá jenom o nějakých samplovaných vokálech, ale o pěkných rytmech zlomených. Tohle je skvělá Slow Motion.

Overmono a jejich nové album Pure Devotion na značce XL Recordings zpátku, které hned den poté představili naživo právě u nás v Brně na festivu Pobme se. To byla ukázka Slow Motion, která mám pocit také zazněla. Musím říct, že naživo mě Overmono hodně mile překvapili oproti té desce, která je trošičku přeci jenom více mainstreamovější oproti té debitu, ale myslím, že nesklame fanoušky. Teď už ale pojďme za touhle další také zajímavou dvojicí Beacon ze Spojených států, tentokrát duo, které se navrací svým novým albem po tom odchodu ze značky Ghost International na label Apparent Movement. Tohle už je ukázka z desky How Dry is Cinder po těch také singlových třech věcech, které jsme si představovali jako třeba právě Cinder. Tohle je už skala Giving You Up a...

Tolik tohleto americké duo Beacon z Brooklynu, z New Yorku, Jacob Gossett a Thomas Marley III. Jejich už celkově páté album, nebo respektive, pardon, čtvrté album, které vyšlo, ne páté, ano, které vyšlo po čtyřech letech od právě jejich předchozí desky Along the Leith, která už vyšla mimo značku Ghostly International, tam vydali pouze ty první tři alba. Teď už ale zamíříme za tímhletím novým albem také od producenta Kid Drama, tyhleté půlky mimo jiné známého autonomic projektu Instrumental, a právě Damon Kirkham je zpět pod tohletovým jeho alter egem na poli jak také autonomiku, tak i junglu, kde ostatně už se objevily spoustu různých jeho EPček i alb. Na značce hlavně Convex jeho vlastní. Teď se ale objevuje kromě Exit Records také na labelu Goldieho Metalheads s tohletou jeho albou novinkou Machines and Other Things, která vyšla v pátek. A to po singlech jako You and Me, či právě spolupráci s Goldiem Right Now. Vydané tady ale spolupráci s D-Bridgem Chrome Splash, či zpěvačkou La Medusa, nebo producentem Loxy. Tohle už ale je ukázka Vulture God z těch celkově 12 drum and bassových a autonomic věcí, experimentální drum and bass věcí od Kid Drummy. Deska Machine and Machines and Other Things. Novinka na značce Goldieho Metalheads. Teďka zpátku.

Damon Kirkham na své novince albové Machines and Other Things. Dobrý album opět pro značku Metalheads, tentokrát víte, toho Matadora, jak jsem řekl už na poli toho experimentálnějšího drum and bassu a minimal drum and bassu. Teď už ale pojďme za touhle krásnou ambientní deskou z tohohle týdne zpátku od kanadského producenta Bradley DeChampa aka Antenne. Novinka Time and Space vyšla teď na značce Home Normal. My si z ní hrajeme už ukázku tu závěrečnou věc Carry Us Away. Já doplním, že my si právě ze značky Home Normal představíme to vlastně album, které vyšlo před 14 dny, a to od dvojice David Cordero a Aiko Takahashi, desku Night's End, a přiblížíme si tvorbu těchto dvou hudebníků z Španělska, respektive Japonska, v dnešní seanci. Teď už ale Antenne, album Time and Space, ukázce Carry Us Away.

kanadský drumambientní projekt Antenne a další zářez na značce Home Normal, kde ostatně letos vydal už nějaký spolupráce a tohle je solové album Time and Space v ukázce Carry Us Away, 6 celkově dalších ambientních kompozic tam najdete. No a teď už míříme za americkým producentem Slow Magic, jehož nové album je tady po 3 letech s názvem Emotion Engine, vydal na značce Seeking Blue. Po velmi zajímavých singlech a spolupracích třeba s Beacon School či Elohim, producentem či Artemis Arion. Těch hostů je na desce více, třeba projekt So Much Light, také Yutaka Hirasaka nebo také Kenneth Takanami, ale tohle už je skladba Changing the Tide od producenta Slow Magic, který na desce kromě elektroniky nabízí právě i ozvěny takových post-shoegaze či indie kytarových věcí. Tohle je ukázka Changing the Tide, Slow Magic a deska s názvem Emotional Tide.

Tolik Slow Magic, tenhle ten americký tajúplný producent, který neukazuje svou tvář ani svou identitu, a jeho nové album po třech letech, tentokrát s názvem Emotion Engine, to byla ukázka Changing the Tide, celkově 12 elektronicko-indie-kytarových věcí, kde se vůbec nebojí melodii. Ale teď už pojďme za touhletou také zajímavou deskou od nizozemské technolegendy Steve Rachmada. Deska, která vyšla teďka také v pátek u prestižního vydavatelství Deckmantel. A celkově 15 tracků najdete na tomhletom albu Light and Time, které musím říct, že celkově bych řekl více v takovém ambientně elektronicko-rozjímavém downtempo zvuku, než v nějakém techno směru. Album slavuje 45 let působení Steve'a Rachmada na právě elektronické scéně a jedná se o jeho první ucelené dlouhodající album po více než 20 letech. Tady je už deska Light and Time, v ukázce Divine Blueprints, Steve Rachmada.

Steve Rachmata, jeho nové album po více než 20 letech velmi taková koncepční deska Light and Time, naznačuje se Deck Mantle v ukázce Divine Prince, a vy tam najdete celkově 15 věcí, ale rozhodně ne technomuziky, jak jsme zvyklí od tohoto Matadora právě z Nizozemska na Polytechna. No a my se vydáváme teďka už za projektem s názvem Synfilums, který jsme tady minulý měsíc představovali v předsazeném singlu Landscape 14. Každopádně tohle už je japonský projekt, který se objevuje také na značce z Tokyo Skull Records, na tom labelu známého producenta, hlavně skladatele. No, teď mi to vypadlo, výborně. Každopádně projekt Synfilums na desce Landscape of the Synonym Antonym a tohle ukázka Landscape number 12. Tady už Synfilums, tenhle ten elektronicko-akustický projekt z Japonska.

Tak tolik už tady ta moc krásná, taková sférická elektronická akustická deska od tentokrát projektu s názvem Synfilums, deska Landscape of the Synonym Antonym, která vyšla na japonském labelu Skole pro Akira Kosemura, teď mi to najelo. Tak, teď už ale to jenom doplním, že to byla ukázka Landscape 12, no ale my se teďka podíváme už na Island za novým releasem značky Opia Community, což je label Olafura Arnoldse, které ostatně také uvidíte zde v Čechách příští rok opět s novým albem, ale tohle už je ukázka z tohleté kolekce celkově 11 skladeb, která nabídla teďka i tuhletu singlovku, těsně vlastně s vydáním desky The Lightness, která ostatně uzavírá tohleto nádherné takové indie folkové album dvojice Memorial. Deska Jira vyšla v pátek na značce Opia Community. Vydaní dejte spolupráci třeba s pečkou Niam Regan, Lizou Hennigan či samotným právě Olafurem Arnoldsem v singlovce Dawn. A tohle už je krásná věc The Lightness s Dustin Holloranem.

Tak ukázka, krásné věci. The Lightness, která vznikla ve spolupráci také s klavíristou, skladatelem ze Spojených států Dustin O'Halloran, kterého znáte z projektu Wing Victory for the Sun. Každopádně Memorial projekt Dua z Brightonu, za kterým najdeme právě kytaristé zpěváka Jack Watts a Oliver Speldinga, kteří vlastně v Reykjavíku ve studiu Olafora Arnoldse natáčeli tuto jejich desku Jara, která vyšla poprvé na této značce Olafora Arnoldse, také Opia Community v pátek. No a my se teď už podíváme za touhle další zajímavou deskou z tohohle týdne a ta je od už také legendy na poli takového industriálnějšího ambientu nebo experimentálnějšího ambientu z perfect klidně i právě různých terénních nahrávek. Lawrence English, šéf značky Room 40, je zpět. Sám ho také několikrát dovezl i na festivalu Spektakuláre, respektive Music Infinity také. A tohle je novinka The Rest is My Ghost. Odpočinek je můj duch. A novinka značky Room 40, na které tentokrát Lawrence English nenabízí pouze terénní nahrávky, jak to bylo v případě předchozí desky, ale velmi zajímavá je spolupráce s svými kolegy, které vydává na značce třeba Room 40, jako je Peter Knight, Madeleine Kokolas, či Chris Abrahams, Tony Buck a spoustu dalších. Tohle už je skladba s Chuck Johnsonem a The Australian Voices, skladba Eclosion a Lawrence English na své novince Rest is my ghost.

To byla aspoň ukázka Eclosion, skladby jsou prolnuty do sebe všechny, celkově 10 nahrávek na poli takového hlukovějšího ambientu, ale deepového, moc vydařená deska. Lawrence English na značce Room 40, album The Rest Is My Ghost, určitě se ho také v následujících týdnech někdy představíme třeba i v seanci. Každopádně my se teď už podíváme za další deskou, která se tentokrát objevila na značce právě labelu. Jo, ještě Trůle, to jsem chtěl, ano, zahrát. Deska od El Woodna, tohohle britského také producenta na poli experimentálnější bass hudby. Tentokrát však album, které vytvořil ve spolupráci s Irene Bianco pro svůj label Trůl, nabízí takový víceméně ještě experimentálnější, jak je zvykem u něj, zvuk, ani ne tolik bassu, spíš zvuku. Každopádně tohle už je ukázka s názvem Hra, deska, jinak Al Wooten a Irene Bianco. Deska s názvem Hra.

Tak tolik dneska experimentálnější, takového experimentálně ambientního zvuku od El Woodna, tohle britského také veterána na poli bass music víceméně, a tentokrát spolupráce s Irene Bianco na té jejich novince z tohle týdne, albu s názvem Rope. Tak, teď už ale míříme za také dvojicí Fred Again, tím londýnským producentem, společně vlastně s dalším projektem, tentokrát z Mexika, Latin Mafia, vytvořil ten mixtape albový 9 Months and 50 Hours. Závěrečná, vlastně vyná se vlastně takový mixtape, který poběhl během nepřetržitého 50 hodinového živého přenosu na YouTube z Mexico City, a tady už ukázka Bonita, Fred Again a Latin Mafia.

Fred Again a Latin Mafia, jejich společný mixtape 9 Months and 50 Hours v ukázce Bonita. No a my už teďka se podíváme také za touhletou další deskou na poli ambientu. A to je také ze značky Room 40, kterou tady také nosím už delší dobu, a od producenta, který si říká Jay Wilson, zkrátce J.J.W.L.S.N. Country je jeho, myslím, že už třetí minimálně album, možná čtvrté, co jsem jist na značce, právě se Austrálie Room 40, Lawrence English, a krásná, tentokrát hřívá ne tolik experimentální, ale více deep ambientní dílko, které nabízí 9 nahrávek, to ukázka už Teflon Blues římská 4. No a my si taky bychom mohli si představit brzy tohle ambientního mistra z Austrálie. Tohle už je jeho album s názvem Country the Country.

AJ Wilson a Liam Keenan na společné desce Country the Country, která vyšla teďka před pár týdny také zde na značce právě Room 40. No, to byla ukázka Teflon Blues římská 4. No je tady další krásný album, které jsem málem opomněl, videa, které vyšlo tenhle týden, a to Dua Roy Montgomery a zpěvačce Martha Sky Murphy, deska Nebular, která vydala londýnská experimentální značka AD93, která třeba ostatně vydala i desku právě už je zajímavým a hodně projektům, teď si nespomenu zrovna. Každopádně samozřejmě i tý americké hudebnice, kterou jsme si tady měli na Narozkách, ale já už jsem úplně vygumovaný po tom víkendu. Každopádně, deska nebylo hry společné album tohle novozelandského kytaristy Roya Montgomeryho a právě britské umělky zpěvačky Marty Sky Murphy. Se moc povedla tohle nádherná závěrečná věc desky nebylo hry, skladba At Dusk. Tentokrát s harfistkou Mary Letty Moore.

Krásná deska za značky AD93, tohle labelu z Londýna a právě novinka z letýdne, mám pocit dokonce, od Dua novozelandsko-britského právě Roy Montgomeryho a právě zpěvačky z Británie Martha Skye Murphy. Vydařené dílko, které znělo ve spolupráci dokonce i se zpěvačkou právě se harfenistkou, chci říct tak, Mary Lattimore. No, ale my se teďka podíváme už za touhletou deskou na poli z takového indie zvuku od projektu Space Moth, deska, která vlastně vyšla už také před více než měsícem na značce Greenway. Téhleté hudebnici Miriam Kudus z Kalifornie. Její druhý album po 4 letech od mlkého desky No Past, No Future má název Inward Eyes a tohle už ukázka Telepathic Butterflies. Hudebnice Space Moth.

Tak tolik Space Moth, tenhle ten americký projekt velmi sympatický hudebnice Miriama Kudus, která se navrátila s tímhletím svým solo počinem právě v desce Inward Eye na značce Greenway. Tohle byla ukázka Telepathic Butterflies, ostatně myslím, že single, který vyšel těsně před vydáním desky, ještě také v červnu. Tak, no ale tohle je také deska, kterou tady nosím už také více než měsíc, tak dneska si ji prostě dáme od Charles A.D. album Luminous, který potěší milovníky minimal dub techna a takový ambient dub muziky a na značce Avant Roots vyšlo tohleto album teďka na přesně jako na začátku prázdnin. No a tohle už je ukázka s názvem Ventilation, Charles A.D. a novinka značky Avant Roots.

Tolik japonský producent Charles A.D., jak si říká umělecky, tenhle ten producent Hiroyuki Tanaka. Každopádně vy stále posloucháte pořad novinky na alternativní scéně a my už teďka míříme za další ještě deskou, kterou tady bych rád představil. Tentokrát společný dílko, velmi zajímavé na poli takových jak elektronických ambientních výbojů, jazzu, vážnou hudební možná vlivu. Deska, která vznikla už před několika lety v New Yorku, kdy dali dohromady právě američtí hudebníci klavirista Jason Moran a producent Blank 4MS, kterým dělal také, myslím, že Robot Koch nějakou tu desku, a také bubeník Marcus Gilmore. Tohle jich track and The Pieces Are Falling a album s názvem Shards od Jason Morana, Blank 4MS a Marcus Gilmora, naznačuje Red Hook, vyšla v květnu.

Tolik deska ze Spojených států od hudebníků producentů Jason Moran, Blame for MS a Marcus Gilmore album Shards. Náznačce jinak Red Hook vyšlo už před 4 rokem. No a tohle tu disku také jsem málem tady zapomněl představit, album od Kraftikace, které vyšlo také tak 3 týdny zpět, ještě v červenci, půlce července. A jeho znace Against the Grain, po singlovkách jako All Night, Changes nebo New Thing. Každopádně, dneska Turbulence, ukázal se už Friction.

Tak další ukázka výborné desky na poli, tentokrát Funky Bakeu Crafty Cuts, deska Turbulence a album, které si vydal na značce Against the Grain teďka před pár týdny. To byla ukázka Friction, parádní. Opět směs nesklame. No a my si dáme ještě jednu desku od značky tentokrát Project, od šéfa přímo tohohle už legendárního vydavatelství ze Spojených států. Na poli takové víceméně ambientní tvorby nebo gothic post-shoegaze takového vlivu. Sam Rosenthal je po dlouhé době solová deska The Width of Shadows. A vy na ní najdete celkově 8 ambientních nahrávek. Ta závěrečná skladba Orbital Equilibrium má přes 4 hodinky, jinak relativně tracky okolo takových 2, 3, 5, 6 minut. Tohle už je ukázka The Visitor, Sam Rosenthal a